0: Rádio Regina, váš najbližší svet. Folklór nám pristane. Rádio Regina.
1: Zahrajte mi túto.

0: Baníci a Žakarovčane, pán Felwalter prikazujú banický majales ukončiť.
1: Vesidáku!
0: Ráno o 6:00 še bude farac.
2: A skoro to čo?
3: Baníci, zdar Boh!
1: Zdar Boh!
3: Muzikanti, ešte jednu!

0: Ženy, ta nezašpieváme i mojoho nebohoho otca piešničku. Margit, ta však i tvoj máčo sebe ju rád zašpieval, kým ho v bani nezavalilo.
1: Vera, pravdu máš, Juhan. Zuzko, ta začni.